0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio 90.

0: catch my breath.
1: Hit Radio 90.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90 non-stop. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
3: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
4: Hit Radio 90.

0: Za 6 minut bude 7 hodin, my jsme Hit Radio 90, Vláďa Řepka s vámi, spolu se koukneme úterý na zoubek, ale nejdřív na silnice.
1: Doprava.
0: Hanko, jak to tam vypadá?
2: Dnes po ránu provoz může komplikovat místy hustá mlha. Pozor dejte hned na příjezdu do hlavního města po dálnici D1. Tady provoz brzdí před dopravním omezením na mostě Šmejkalka. 10 minut budete v koloně popojíždět mezi 25. a 23. kilometrem. Silný provoz je také na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Vyškova. Čtvrt hodinky ztratíte mezi 215. a 204. kilometrem a komplikace hlásí dnes po ránu D2. Tady dálnici na 50,5 kilometru u Břeclavy směrem na Bratislavu. Vážná dopravní nehoda osobního auta s nákladním dokonce uzavřela.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. Iris Atelier CZ. Merch pro každého.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz? Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
15: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
16: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
17: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
18: Ale tohle vypadá dobře.
17: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
18: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
17: Vypněte obrazovku.
19: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
17: Rezervace na restaurantweek.cz.

0: počasí.
1: Dnešek se dá, co se týká počasí, shrnout asi nějak takhle. Ráno mlhy, pak sluníčko, v Čechách se zatáhne a večer bude pršet. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů a při déle trvající mlze a nízké oblačnosti kolem 9 stupňů. Takhle zima bude.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Minutu před 7 je s vámi Hit Radio 90. Dobré ráno. Už jste si mysleli, že budete mít od těch voleb konečně klid, co? Tak to jsme se trochu spletli. V sobotu je ještě druhý kolo voleb do Senátu a odevšad slyšíme všechna ta povolební vyjednávání. Já jsem Vládě Řepka, slibuju, že jste našli bezpečné místo, kde hlavně hrajeme. Teď Belindu Carlisle.

0: Hit Radio 90 v 7.11. Michael Jackson. Jestli jste sledovači reality show a baví vás třeba Zrádci na pevně, tak do Česka míří další podobný hit Most Wanted. No, jak bych to vysvětlil, jestli si vzpomínáte, jak jsme za barákem hráli na policajty a zloděje nebo městečko Palermo, tak nějak podobně to bude vypadat v televizi. Jen si k tomu představte, spoustu celebrit v oranžových mundurech, nemají mobil ani peníze, stopují auta, prosí lidi o jídlo a nesmí se chytit dronama. Za chvíli OMD nebo YouTube.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: Firma na zážitky
5: CZ.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Peťane, ty bordelář jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
15: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži jistě neměli.
14: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sem, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
15: Cože?
14: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
16: Hit Radio 90.

0: Dvě minuty před půl osmou, Cher na Hit Radio 90. Jestli ji milujete, tak už brzy bude v prodeji její autobiografie. Možná to stihnete jako dárek pod stromeček. Ježiš, proboha, co to je tohle? Tohle to mě dokáže spolehlivě vytočit. Když najdete uprostřed října v obchodě ozdobený vánoční stromeček, co to jako je? Ještě ani listí neopadalo a my už zdobíme stromeček? Tak tedy takhle, nejsem v tom sám. Úplně stejně se divil i budoucí král William, který podobný úkaz viděl v britský IKEA. Já se jdu podívat, jestli nemám modrou krev a zatím se vracíme zpátky k 13. říjnu. Tahle je Vanessa Paradis.
1: Hit Radio 90. 90.

0: devadesátkách se hodně řešilo, kdo stojí za vraždou Tupaca Shakura. Hrajeme se o 7.40 na Hitradio 90. 30 let to trvalo a vypadá to, klepu kde se dá, že dneska, 13. října, si konečně v Las Vegas vyslechne doživotní trest muž Keith D. A co ho usvědčilo? Je šitnost. Všechno totiž sám do detailů popsal ve své knize, aby na tom vydělal peníze. Tak dneska snad spadne z klec.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
5: Tak teď je ten správný čas.
4: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
5: Nejvyšší výkupní ceny.
4: Peníze i hned na ruku.
5: Vše vyřídíme za vás.
4: Přebereme záruky.
5: Nabízíme i možnost protiúčtu.
4: Přijeďte.
5: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
4: Tým Autocentra Davokár.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
10: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
11: Proč se culíš?
12: Protože budeme krásný.
11: To už přece jsme.
12: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
13: Devadesátky jsou zpátky.

0: Diana King na Hit Radio 90, 5 minut před osmou, dobré ráno. Kde chtějí ve školách zavést znovu fyzické trestání dětí? Řekneme si ve zprávách.
1: Doprava.
0: A Hanko, jak je na silnicích?
2: Silný provoz je dnes po ránu i kvůli mlze na příjezdu do hlavního města. Na D1 provoz brzdí před dopravním omezením na mostě Šmejkalka. Ztratíte tu 10 minut. A zdržíte se také před Brnem na D1 ve směru od Vyškova, a to 20 minut mezi 214. a 204. kilometrem. Komplikace od rána zůstávají na D2 u Břeclavy ve směru na Bratislavu na 50,5. kilometru se vyšetřuje nehoda osobního auta s nákladním. Aktuálně se jezdí Krajnicí se zdržením víc než hodinu. Poslední volný sjezd před kolonou je exitem Podivín.
0: A přidávám Prahu, jižní spojka ve směru na Smíchov před Barandovským mostem bourala dvě osobní vozidla, blokují jeden jízdní pruh a ještě Strahovský tunel směr na Břevnov stojí v pravém pruhu porouchané vozidlo, tak tady taky čekejte zdržení v koloně.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Franto, co pa všechno se dá sušit?
6: Ovoce, houby, bylinky i maso.
5: A tvůj bůček?
6: Ten už nestihneš.
7: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
8: Berchtoldsem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
9: Pohádkový ladu v kraj,
10: na zámku je pro nás raj.
8: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
10: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
11: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
8: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
12: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
3: Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Poslanci by dnes měli projednat v úvodním kole zavedení mimořádné daně na rafinérie pro letošek a pro příští rok. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží rafinérií kvůli situaci na světovém trhu s ropou. Do Česka míří výrazné ochlazení. Ve čtvrtek a v pátek můžou ještě teploty vystoupat až k 18 stupňům, o víkendu ale klesnou na 9 až 13. Meteorologové očekávají déšť a na horách může znovu sněžit. Dánsko chce po téměř 60 letech umožnit učitelům použít fyzickou sílu proti neukázněným žákům. Pokud domluva nepomůže, budou moci agresivní dítě například zadržet nebo odvést ze třídy. Rozsáhlý kybernetický útok vyřadil chlazení ve stovkách francouzských supermarketů. Zkazilo se množství čerstvých i mražených potravin. Útok vyšetřuje francouzská agentura pro kybernetickou bezpečnost. Tomáš Hertl si za Vegas připsal v NHL třetí asistenci v sezóně. Ani ta ale hokejistům Golden Knights na body nestačila. S Minnesotou prohráli 2-4. V souboji Jiřího Kulicha hrajícího za Buffalo a Radko Gudase z Floridy se radoval první jmenovaný. Jeho Sabres zvítězili 5-3.
2: A pojďme ještě na rychlou předpověď.
0: Počasí.
2: Ranní mlhy vystřídá přes den sluníčko, bude jasno až polojasno s teplotami mezi 12 a 16 stupni. K večeru ale od západu přijdou mraky a v Čechách se později přidá i déšť, takže pokud se budete vracet domů za tmy, deštník neuškodí.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Dobré ráno, je 8, s vámi Vláďa Řepka na Hitrádiu 90 a víme, jak to mají profíci. Ti, když spadnou, tak se zvednou s takovou grácí, jako by to byla součást choreografie. Celine Dion se minulý týden pod patek zasekl do nohavice, šla k zemi, ale vstala tak rychle, že to vypadalo, jako kdyby si to celý připravila, aby se mělo o čem psát a mluvit. Celine pošlu hned po Dario G.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: 8.13 vás sladíme, Pulp. Dobré ráno. Moc se mi líbilo, co Anna K. nedávno řekla, že v životě to neměla úplně jednoduchý a že když vám život dá ránu, tak neuhýbáme, ono často není kam, že jo, ale zhluboka se nadechneme a zase se začneme mít rádi. To je takovej Anna K. style. Pak se klidně stane, že jako ona nachystáte megakoncert s Českým národním symfonickým orchestrem a ten se vyprodá tak rychle, že musíte přidat druhý termín. Tak Anna K. za chvilku na Hit Radio 90.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, vousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

S vámi Chris Ria na Hit Radio 90 v 8:30. Pokud nás posloucháte v autě na dabu, tak víte, co máte dělat, když potkáte na ulici a na silnici srnu. Tak pozdravit, jasně, ale hlavně přepnout dálková světla na potkávací. Většina z nás to dělá naopak. A oslněná srna to vždycky stuhne a zůstane stát jak přimrazená uprostřed pruhu. A ještě něco, když je tam jedna srna, tak tam za ní někde bude i další. Neštěstí a srny chodí vždycky po dvou. Že, Eltne Johne? Dobré ráno.

0: Nechci být nezdvořák, ale vidím vás, že vy u toho poslouchání rádia máte v ruce telefon. Tak dělejte si, co chcete, kecat vám do toho nebudu. Jenomže takový digitální detox, kdy lidi tráví víkendy bez mobilů, je teď velmi oblíbená aktivita a docela slušně se za to platí. Tak já to taky teď zkusím, otočím telefon displejem dolů a budu se nechat unášet naší muzikou. Bryan Adams, Depeche Mode nebo Jam & Spoon budou do 9. na Hit Radio 90.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
5: když se to má podařit. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
7: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
8: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
9: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
10: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
11: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
12: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
13: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
14: Klikni!
15: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
14: Gravitrax Spider-Man!
15: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
14: Když stavebnice, tak Mironet!
15: Klikni dvakrát!
16: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
17: 90 jsou zpátky.

0: Za 5 minut bude 9, jste s Hitrádiem 90, dobře děláte. Depeche Mode za chvíli vystřídá Jason Donovan, ale teď se podíváme s Hankou, jak to jede.
1: Doprava.
2: Provoz nám i během dopoledne na některých místech po republice může komplikovat hustá mlha. Pozor si dejte třeba před Prahou na D1. Na 15. kilometru se teď čerstvě srazilo osobní auto s dodávkou, neprůjezdný je jeden pruh a začíná se tvořit dlouhá kolona. Na D1 směrem na Vyškov se v koloně v levém pruhu a také v mlze na 190. kilometru srazily dva osobáky. I tady počítejte s narůstajícím zdržením. A mrknem na D11 na 25. a 5. kilometru ve směru do Hradce Králové se v levém pruhu vyšetřuje srážka dvou osobních aut. Tady si postojíte asi půl hodinky.
0: A přidávám Prahu Strakonickou směrem do centra za Barandovským mostem. Tam bourala dvě osobní auta, tak se připravte na dlouhé zdržení.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz
1: Hit Radio

0: počasí.
1: Bude jasno až polojasno, s teplotami mezi 12 až 16 stupni. K večeru ale od západu přijdou mraky a v Čechách se později přidá i déšť, takže deštníky se dneska budou hodit.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: A jestli se vám tohleto počasí nezdá, tak od včera lítá nová přímá linka do Vietnamu a letenky se dají v akci sehnat i pod 10 tisíc. Já jsem Vláďa Řepka a nevyháním vás, naopak budu rád, když zůstanete s Hit Rádiem 90 i po 9. Jason Donovan s námi.
0: Vláďa Řepka. Hit Rádio 90.

0: 9.09 na Hitrádiu 90. Mňága až Ďor. Teda na to, že jim táhne na 40, tak vypadají pořád skvěle. A slavice bude příští rok ve Valmezu. No, kde jinde asi, že jo? Teda takhle, ono už se tak trochu slavit začalo. Mňága ví, že sociální sítě jsou sice dobrý, ale nenahradí opravdový fanoušky, a tak svoje věrný pozvali a natočili s nima klip k nový hezký písničce. Devadesátky jsou za chvilku zpátky a bude lahůdka. Nirvana, Heart Shaped Box.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
3: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
2: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
3: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
2: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
3: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
9: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
10: Máme pro vás bezva plán.
9: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
10: První, druhý, klidně třetí.
9: Máme i skluzavky pro malé děti.
10: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
9: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
10: Aquapalace Praha.
9: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Před Michaelem Jacksonem lahůdka od Nirvány v 9.25 na Hitradio 90. Možná jste si taky všimli, že roboti můžou být skvělí. Už tady u nás rozváží jídlo. Jenom jsem se zamýšlel nad tím, že když půjdeme po ulici a robot se nám nevyhne, jak to dopadne, kdo zvítězí? Bude to jako Terminátor 2 nebo prostě robota kopneme do... A mají to vlastně vůbec roboti?

0: Alanis Morissette na Hitrádiu 90 v 9.37. Já jsem Vláďa Řepka a ještě pár lahůdek pro vás mám, než vás předám dál. Bude třeba kapela Lucie, která slaví 40 let na scéně a připravuje svoje největší pecky v novém symfonickém aranžmá. My si od nich dáme Lucii. No, aby toho těch Lucií nebylo moc, tak po desátý s vámi už bude Markéta.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
8: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
9: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Proč mám Reponio, No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.

0: Něco pro alergiky na kočičí chlupy těsně před 10. hodinou Ugly Kid Joe. Hit Radio 90, hezké dopoledne, pojďme na silnice.
1: Doprava.
2: Přeji vám pěkné dopoledne, jsou tu další informace ze silnic a u mikrofonu je Hanka Koterová. Silný provoz a kolona na 20 minut je na dálnici D5 na příjezdu do hlavního města. Popojíždí se od 5. kilometru. Pozor dejte před Prahou i na D1, na 15. kilometru se vyšetřuje nehoda osobního auta s dodávkou. Bouralo se také na dálnici D8 na 37. kilometru ve směru do Prahy. Vás zdrží nehoda osobního auta s přívěsem a dál hustá mlha od rána komplikuje provoz na D1. Teď aktuálně pozor na 207. kilometru ve směru z Vyškova do Brna. Tady se srazilo osobní auto s dodávkou. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
6: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Objevte nový Dongfeng Mage, moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: No ráno už se nám pěkně čoudilo z pusy, ale přes den bude krásně, jasno až polojasno. Odpoledne by se měly přihnat hlavně v Čechách a večer už i na Moravě. Možná i dešťové přehánky a nejvyšší teploty přes den dnes 12 až 16.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: A s 10. hodinou už je s vámi Markéta Rachmanová. Ty zamrzlý úsměvy po ránu už pomalu povolují a rozstáváme pod tíhou povinností s datem 13. října. Tak ať to jde, jede, šlape a hlavně hraje.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: 10.10, Miami hlásí sice vysoký teploty kolem 30 stupňů, ale déšť a bouře a v Kalifornii řádila bouře Rachel. Takže ty krásný letní sídla, třeba na plážích Long Beach, který známe z filmu, jsou zničený. A například nejslavnější pouštní město v Las Vegas, tak tam taky hodně pršelo, krupobytí, takže teďka tam hrajou něco jako ruletu s tím, který odtokový kanál přeteče dřív. Posloucháte Hit Radio 90, hezké úterý.
1: Z Hit Radia udělá Hot Radio. Boží Lucie, poslouchej každý čtvrtek od 2 do 4. Boží Lucie live na Hit Radio 90.
2: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
3: Lázně Vráž u Písku.
2: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
3: Lázně Vráž u Písku.
2: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
4: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže?
11: Máme je v Tui.
10: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
11: Máme je v Tui.
10: Mallorca a její Tyrkysové moře?
11: Máme je v Tui.
10: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
11: Máme ho v Tui.
10: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
11: Máme v Tui.
10: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
12: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
13: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Posloucháte Hit Radio 90, úterní dopoledne a jako lehký doping Spice Girls 6. listopadu posílají do světa dámy obrovskou dosavadní největší kolekci svých singlů. Součástí toho velkého balíku budou vinily, budou tam CDčka, taky nějaký plátěný tašky, trička samozřejmě, Bčkový rarity, který se prý ještě nikdy moc pořádně nehrály. No a už teďka si fanoušci můžou udělat takzvanou předobjednávku. Frčák je to samozřejmě hlavně doma v Anglii. Já jsem se podívala do komentářů pod tím oznamujícím postem na Instagramu Spice Girls a zaujal mě komentář, který k tomu má britský Lidl. Normálně marketing britského Lidlu napsal na Instagram Spice Girls, jestli jim můžou poslat trochu koření na to turné. A samozřejmě to zase rozpoukalo dohady, jestli to, že si teďka Spice Girls vydávají tuhle limitku plnou svého vlastního merče, znamená, že někdy za rok třeba v něm prostě přijdou lidi na koncert, až si to všechno zase zpětně oživí a naposlouchaj. Teď Tina Turner, hezký úterý.

0: bude to rozhodně cool a vy budete chodit kolem a budete jenom říkat takový to, já jsem ti říkal, že to bylo super.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z M&D to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. M&D. Dodavatel elektřiny a plynu.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě sběra na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Nemůžete přece zastavit dopravu.
10: Že nemůžu? Tak se dívejte.
9: Dáma na kolejích. Hudební komedie v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
11: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
12: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás raj.
11: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
12: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
13: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
11: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
14: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
15: Ale tohle vypadá dobře.
14: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
15: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobil.
14: Vypněte obrazovku.
16: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
14: Rezervace na restaurantweek.cz. Tomas Arsov.
17: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
14: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
18: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
19: Ty v Bauhausu nevedeme.
18: A Auschus našel byste?
19: To vás zklamu, bohužel.
18: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
19: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
20: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
21: Bauhaus, když se to má podařit.
22: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
1: 90. jsou zpátky.

0: Abyste taky nebyli takový unavený černý vrány, tak si dejte nějaký refreshmenty. Už bude 11 hodin, máte na to právo po celém dnešním zatím dopoledni. Ladí vás i Rádio 90, pojďme na silnice.
1: Doprava.
2: Přeji vám pěkné dopoledne, jsou tu další informace ze silnic. Vítá vás Hanka Koterová. Dlouhá kolona je od rána na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Aktuálně se popojíždí asi 20 minut od 5. kilometru. Na vině je dopravní omezení a také nehoda na prvním kilometru. Další komplikace čekejte na dálnici D7, a to ve směru na Chomutov. Na 31. kilometru skončilo osobní auto ve svodidlech, zablokovaný je jeden pruh a tvoří se dlouhá kolona. A zdržíte se dlouze také na Brněnsku, a to při průjezdu Kuřimí. V Tišnovské ulici uvízel porouchaný kamion a ze všech směrů se tvoří dlouhé kolony. Místu se raději vyhněte. A to je z dopravy ode mě pro dnešek vše. Šťastnou cestu.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: 每一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号
5: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ti. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Ikonický Base Layer objevuj na underarmour.cz.
9: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz
1: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Vidíte to samé, dneska obloha krásně vymetená, modrá, jasná, polojasná, teď dopoledne ještě pozor na mlhy, hlavně na dálničních tazích a v údolích. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku od západu přibývat oblačnosti a později večer se v Čechách místy může vyskytnout i déšť, teploty 12 až 16.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Ano, tohle je úterní dopoledne, 13. říjen, 11 hodin. Dá se čekat, že u nás významně stoupne spotřeba kávy. Protože začala povolební vyjednávání a to se prostě bez kofeinu neobejde. S vámi Markéta Rachmanová, mám pro vás taky vzpruhu, na který si taky můžete lehce vytvořit závislost. 90 non-stop, tak hezký dopoledne.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Dáváte si Hit Radio 90, 11 hodin 13 minut k tomu. Takový to byli parťáci, Savage Garden, sympatiáci, co byli ozdobou, kde jaký akce, koncertu. Dneska už si ani nevolají, nepíšou, natož aby společně zašli na pivo. Pořád je někdo nutil, aby to zkusili i po letech znova, aby zahodili ty dávný spory. Ale zpěvák Darren Hayes k tomu před lety řekl, no představte si, že jste přežili opravdu toxický a nefunkční vztah. A lidi vás dlouhý roky později neustále prosí, abyste se do toho vztahu vrátili. To prostě neuděláte. 90 jsou za moment zpátky.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: honí všechny ty podzimní fronty, tak se nám samozřejmě i špatně spí a pojďme si říct, že zapnutý mobil u hlavy tomu taky úplně moc nepomáhá. Všichni víme, že je to špatně, ale kdybych teďka měla udělat takovou rychlou fokus analýzu, jak se říká, tak kdo z vás má mobil u hlavy i přes noc? Tak to bude les rukou. Já si teda už nějaký čas dávám večer na noc režim letadlo na mobilním telefonu. Problém akorát je, že si ho potom kolikrát zapomenu přepnout zpátky. No a co vy, taky máte pocit, že musíte být neustále na příjmu i přes noc? A nebo chcete být pro okolí spíš vzácní?
1: Dejte o sobě vědět přímo do studia. 720 868 636. Hit Radio 90.

0: Tři události, tři návraty. Tři ve tři. Každý den ve tři hodiny. Na Hit Rádiu 90.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Dnešek by byl úplně normální den, ale nebude.
10: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: Apple iPhone 17 256 giga. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
13: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
12: Když mobily, tak Mironet.
13: Klikni dvakrát.
14: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repone, jo.
15: No já jsem úplně vorosený. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
14: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvé kladivo.
15: Cože?
14: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponio. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
0: 90 jsou zpátky.
16: Hit Radio 90.
0: 90.

0: děti vstávají.
1: No hadi už se pomalu ukládají naopak ke spánku, protože na Šumavě ráno 10 pod nulou, to už není na žádný velký vyhřívání na sluníčko. Za 5 minut 12. Doprava.
2: Hezké poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda vás přibrzdí na dálnici D7 ve směru na Chomutov, kde na 31. kilometru nabouralo osobní auto do svodidel. Kolona má víc než 2 kilometry, v protisměru je o něco kratší. Půl hodiny necháte na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni. V nesouvislé koloně budete popojíždět mezi 77. až 6. kilometrem kvůli velmi silnému provozu v důsledku dopravního omezení. Dochází i k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lochkov. A porouchaný kamion nepřehlédněte na D1 na 213. a 5. kilometru ve směru z Vyškova do Brna. Šťastnou cestu.
3: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
5: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
6: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
7: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
8: Mami, já mám řidičák.
9: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
10: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
11: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
12: Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Poslanci by dnes měli projednat v úvodním kole zavedení mimořádné daně na rafinerie pro letošek a pro příští rok. Vláda návrh zdůvodňuje růstem marží kvůli situaci na světovém trhu s ropou. Letos by mohla daň přinést podle odhadu kabinetu 5,5 až 9 miliard korun. Rybáři na jihu Čech odkládají kvůli suchu výlovy na listopad. Výjimkou je rybník Kaňov u Třeboně, kde zatáhly sítě tento týden. Nedostatek vody je znát i na sádkách. Většinu podzimních výlovů proto rybáři posunuli o 3 týdny. V Černém moři u bulharského pobřeží zaútočily drony na 2 obchodní lodě. Jedna se potopila, druhá byla poškozena. K podobnému incidentu došlo ve stejné oblasti už minulý týden. Kdo za útoky stojí, zatím jasné není. Fotbalisté Slávie dnes odehrají 2. zápas v lize mistrů. Proti Sabahu chtějí ukončit čekání na vítězství v hlavní fázi soutěže. Trvá od roku 2007 a už 20 zápasů. Utkání v Baku začne 15 minut před 7 večer.
2: Počasí. To byla Lucie, ještě doplníme informacemi o počasí. Odpoledne začne v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku. Od západu přibývat oblačnost, později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší dnešní odpolední teploty 12 až 16. Zítra pak očekáváme zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne se ale zítra ve středu bude postupně vyjasňovat na polojasno. Zítřejší teploty 13 až 18.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Už jsme toho napovídali tolik, že máme sucho v ústech. Pojďme hrát, hezký den.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Posloucháte Hit Radio 90, hezké úterý, 12 hodin, 12 minut. Jak moc chcete být dostupní na mobilním telefonu přes noc? Vypínáte, dáváte z ložnice pryč, anebo prostě jedete non-stop? Několik z vás napsalo sem do studia na 728-686-636, že ho natvrdo vypíná, když jde spát. Pár z vás vypne jenom data. A taky napsal Tomáš. Ahoj, na 90, já zůstávám na mobilu napřímo i přes noc, od té doby, co moje děti začaly chodit večer ven. Potřebuji být v klidu, že kdyby cokoliv, jsem tady pro ně. A dokonalej táta. Ještě mi Tomáši napiš, že na to rande pro ně jezdíš autem a... nevím.
1: Každý čtvrtek od 2 do 4 bere vysílání do svých rukou. Do božích rukou.
2: Tak jako já se nechci nikoho dotknout, aby nebylo mrzení.
1: Můžete u toho být live, jestli se nebojíte.
2: Počkej, já jsem ti neřekla, že jsi starý.
1: Boží Lucie live. Každý čtvrtek od 2 do 4 na Hit Radio 90.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílapastelka.cz.
6: Aquapalas Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
7: Máme pro vás bezvaplán.
6: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
7: První, druhý, klidně třetí.
6: Máme i skluzavky pro malé děti.
7: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
6: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
7: Aquapalas Praha.
6: Zábava na celý den.

Už celý tento víkend se celý tenhle ten náš ansámbl z Hitrádia 90 přesune na všechna Hitrádia v zemi, protože nás čeká společný retro víkend už od pátečního odpoledne až do nedělního podvečera. Takže skvělý 90-kový hity, který milujete, a k tomu něco navíc. My totiž budeme rozdávat během soboty a neděle vstupenky na Ronena Keatinga. Ronen Keating je zpěvák z Boyzone, který už je pár let na solový dráze. To znamená, že přivede ty největší hity z kapely Boyzone a samozřejmě i ze solovky a má nějaký novinky. Příští rok přiletí do Prahy. Takže když budete ladit retro víkend s Hitrádiem 90 a taky sítě Hitrádia 90 nebo komplet všech hitrádí, můžete vyhrát lístky na pražský koncert Ronena Keatinga. Tak se na vás těšíme v sobotu v neděli, retro víkend.

0: Malisti hlas jako srst z králíka na Hit Rádiu 90. Pro mě asi nejkrásnější balada od Pala Habery a skupiny Team. Já jsem tuhle písničku měla na kazetě, bylo to na albu Team 3. Byla to taková bílá kazeta, na ní černobílý portréty členů skupiny Team. Koupila jsem si ji tenkrát na jednom z takových velmi vzácných výletů do Prahy, takže to byl opravdu velmi vzácný artefakt. A ten jsem se hodně hlídala, nikomu jsem to nepůjčovala. Pořád jsem si tu písničku přetáčela tam a zpátky, takže to časem bylo samozřejmě strašně omletý. A Palo po pár přehráních nezněl úplně romanticky, jako na první poslech. Občas se to taky zaseklo, takže když jste tu kazetu vytáhli, tak to byla taková ta srolovaná harmonika a pak už to znělo úplně jak student před prvním nervózním sexem. Dneska v porotě Palo Habera samozřejmě působí jako suverénněji. Kdeže je první sex?
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu?
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
8: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: na radiohouse.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Chcete mít na stromečku české skleněné vánoční ozdoby? V podnikové prodejně vánočních ozdob ve Dvoře Králové si vyberete z nabídky koulí, zvonků, špicí a dalších tvarů za ceny přímo od výrobce.
6: V týdnu otevřeno od 8 do 16.30 a v sobotu od 9 do 12.
5: Vánoční ozdoby, tradiční český výrobce ve Dvoře Králové. www.vánocniozdoby.cz.
7: Ne. Ne.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
0: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90. Yeah, you know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: Takový to, když tady máte svou romantickou chvilku s Take That. A do vašeho zpěvu vstoupí Renata s dopravou. Tak pojď. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Pražském okruhu na 16. kilometru směrem k dálnici D1 bouraly v levém pruhu dvě dodávky, zdržíte se v koloně. 20 minut si postojíte i v opačném směru, tedy na příjezdu do metropole po D1, kde na 8. kilometru bouralo osobní a nákladní auto. Na problematické dálnici si postojíte také před Brnem od Prahy, kde na 173,5. kilometru blokuje jeden pruh srážka osobního auta s nákladním, tady má kolona 2 kilometry. Na Brněnsku v Modřicích mezi sjezdem z D2 a nájezdem na D52 blokuje provoz nehoda osobního auta s dodávkou. Ztratíte tu do 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu prasátek.
3: Po létě je tu klidněji, ale já říkám, pořád je tu dost lidí. Jen se víc zastavují a míň běhají. A to je ideální. Čím déle stojí, tím větší šance, že něco upadne. Nějaká ta granulka pro mě. Září má svoje kouzlo. Hlavně, když nás krmí.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Tomas Arsov.
5: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
4: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
6: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
7: Jo.
6: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
7: Co mě zrovna napadne?
8: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Zítra bude zataženo, oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, odpoledne by se ale mělo vyjasňovat na polojasno a středeční nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: Tak úterý jede, 13 hodin, léto už je definitivně pryč. Nezbývá než vyleštit žabky a pantofle a uložit je k definitivnímu zimnímu spánku. Plavky můžete schovat jen tak na půl, mohly by se hodit do krytého wellness, protože za dva týdny jsou podzimní prázdniny, můžou se hodit.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio devadesátka.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Obrovský vděk musí cítit John Bon Jovi po tom, co má za sebou roky nejistoty, jestli vůbec někdy na mikrofon ještě bude moct zpívat. Ty roky si samozřejmě vybrali dáň a kus hlasivek, přece jenom John Bon Jovi nechal někde na večírcích, ale to poslední probíhající ohlášený turné to sklízí takový ovoce, který, když se přepálí na dolary, tak je to slušná úroda. Takže pojďme si říct, že mít se jako John Bon Jovi znamená vlastně dosáhnout fáze, kdy ti sice hlasivky neslouží už jako ve 20 letech, ale tvůj bankovní účet zpívá tak vysoké C jako nikdy.
1: Nákupy v onlineshop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Nový model Forting T5 od koncernu Dongfeng je rodinné SUV v maximální výbavě, včetně ADAS a ventilace sedadel. Objevte novou generaci mobility za neodolatelnou cenu už od 549 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio devadesátka.

půl druhé, Shania Twain. Nejvyšší stavbou v Česku je vysílač Liblice u Českýho Brodu. Jsou to takový ty dva vysokánský červený pruty, stožáry, které jsou vidět z velké dálky. Stojí tam 50 let, no a teď někdy mezi 12. a 16. říjnem by stožáry měly jít k zemi. Ta konkrétní chvíle není úplně jasná, protože to závisí na spoustě okolností. Akorát, že jak se ten termín dopadu blíží, tak policie musí hlídat, protože existuje spousta hazardérů, co se chtějí nahoru vyšplhat a nadělat si ještě virální fotky a taky videa, než to právě celý půjde k zemi. Přitom AI vám dneska udělá obrázek, že na stožáru můžete klidně dělat stojku na jedné ruce a hotovo. Činasky, hezké odpoledne. Dobrá.

0: Hit Radio 90.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Ještě bych přece jenom počkala s hodnocením toho dnešního úterního dne a přejmenováním na Perfect Day. Je teprve krátce po půl druhé. Za chvíli už mě vystřídá Ivo a jako každý den ve 3 hodiny pro vás bude mít samozřejmě rubriku 3 ve 3. Dneska nabídne hity od jednoho muzikanta, který právě dnes, ovšem před 10 lety, získal Nobelovu cenu. Tak můžete pomaličku hádat, pomaličku typovat a v 15 hodin se ukáže, kdo měl pravdu. Markéta zítra, ahoj.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. IrisAtelier.cz. Merch pro každého.
3: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ. Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
11: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte. Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
12: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. A nagorai, brds.cz.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže?
14: Máme je v Tui.
13: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
14: Máme je v Tui.
13: Malorka a její Tyrkysové moře?
14: Máme je v Tui.
13: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
14: Máme ho v Tui.
13: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
14: Máme v Tui.
13: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
15: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Savage Garden se svým prvním celosvětovým hitem I Want You právě teď doznívají na Hitrádiu 90, 3,5 minuty před 14. Ivo Alač už je v tuto chvíli s vámi, přeju vám krásné úterní odpoledne, pojďme si ještě taky poslechnout od kolegyně, jak to vypadá na silnicích a dálnicích. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dálnice D1 je na 170. kilometru ve směru na Brno zavřená kvůli požáru kamionu. Poslední volný sjezd je exitem 178 Ostrovačice. Zvolnit doporučujeme na D1 před Prahou, kde na 18. kilometru bourala dvě auta. Na dálnici D2 na 10,5. kilometru z Bratislavy na Brno havarovalo nákladní auto a blokuje jeden jízdní pruh. Kvůli silnému provozu se zdržíte v narůstající koloně. A na D46 na 27. kilometru ve směru na Olomouc stojí porouchaná dodávka, blokuje pravý jízdní pruh. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Chceš-li získat lásku? Dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář. Obrus na něj dej.
4: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde?
8: Od Lesa prodá auto u ESA.

0: počasí.
1: Teď máme jasno až polojasno, postupně by měla od západu přibývat oblačnost a v západní polovině Čech se večer vyskytne místy déšť, nejvyšší teploty se pohybují mezi 12 a 16 stupně Celsia. V noci převážně zataženo, místy s občasným deštěm, kránu na západě ustávání srážek a částečné protrhávání oblačnosti, nejnižší teploty v Čechách 10 až 6, na Moravě a ve Slezsku 5 stupňů chladněji. Jinak během zítřejšího dne by zpočátku mělo být stále ještě zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, během dopoledne od západu ustávání srážek a odpoledne postupně místy až polojasno. Nejvyšší teploty 12 až 18.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: Teď jsme to slyšeli v předpovědi počasí. Od západu bude přibývat oblačnost. V západní polovině Čech od západu budou ustávat srážky a tak dále. I z tohoto hlediska je západ zjevně důležitý. No a Pet Shop Boys přidají další důvody.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: působit jako trapný vtip, jo, ale posledních pár dnů mě fakt bolelo levé i pravé rameno. A zrovna když to přestalo, tak mi to teď připomněla tahle ta písnička, která když v 90. vylezla, tak jsme ji v rádiu přezdívali právě rameno. Za chvíli Red Hoti na Hit Radio 90.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Už víš, co máš s tím ramenem? Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
4: Takže musíš zase někam jinam.
3: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
4: To bych taky potřeboval.
3: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
5: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Na Hitrádu 90 Everything But The Girl, no a jedna naše tenisová girl teď hodně válí. Nikola Bartuňková má formu jako hrom, což potvrdila nejenom před pár dny životním semifinále v Pekingu, kvůli kterému se vlastně dostala i do první třicítky ženského tenisového žebříčku, ale i teď v těžkém prvním kole ve Wuhanu, kde ovládla téměř tříhodinové drama s překvapivou vítězkou Prague Open Lily Tiger. Loňská wuhanská čtvrtfinalistka Kateřina Siniaková ale bohužel na svou kolegyni Nikolu Bartuňkovou nenavázala a neuspěla, ale ta jistě zaválí v deblu.

0: Kapela Lucie má u nás nejvíc andělů mezi kapelami, ale jak jistě víte, existuje i jeden slavný hudebník z Ameriky, který má i Nobelovu cenu. Jeho písně, které se staly hity v 90. si zahrajeme jako dnešní 3 ve 3 na Hit Radio 90. No a předtím třeba Eurasian nebo Blur.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
3: Lázně Vráž u Písku.
2: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
3: Lázně Vráž u Písku.
2: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
3: Lázně-vráž.cz.
4: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow. Herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick. Nahoď tam rega, vyhrávej mužik.
7: Herna u dětka, spouštíme další světové herní novinky. Herna u dětka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vniknout závislost, zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Tati, kdy bude levnější benzín?
10: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
11: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
12: Šéfe, došel matroš!
13: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
15: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Mr. Big Night Radio 90, za chvíli 3 ve 3, teď Renata. Doprava.
1: V Praze ve Kbelské ulici za odbočkou na prosek směrem na Ústí nad Labem bouralo v koloně osobní auto s nákladním. Kolona se tvoří od Poděbradské a přerušovaná se táhne i na Novopatské východní spojce a Štěrboholské od odbočky na Průmyslovou. Na dálnici D5 na 123. kilometru směrem na Rozvadov se srazily dva kamiony. I tady budete potřebovat v koloně pevné nervy a dopravní omezení vám sebere 15 minut od 108. kilometru na D1 ve směru do Brna. Pozor na D2 na 10,5. kilometru z Bratislavy na Brno, kde bouralo nákladní auto a zablokovaný je jeden pruh.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
6: Když mobily?
5: Tak Mironet, klikni dvakrát.
7: Franto, co pak všechno se dá sušit?
8: Ovoce, houby, bylinky i maso.
7: A tvůj bůček?
8: Ten už nestihneš.
9: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
10: Tomas Arsov.
11: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
10: Tomas Arsov. Péče, která dělá radost.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
13: Tak nečekejte. Jezděte.
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
16: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Postupně přibývá oblačnost a místy se objeví déšť nebo přehánky. Podobně by to mělo být i v noci a zítra dopoledne. Odpoledne pak postupně místy až polojasno. Nejnižší noční teploty v Čechách 10 až 6, na Moravě a ve Slezsku 5 stupňů chladněji, nejvyšší denní 12 až 18.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: Dneska je to přesně 10 let, co Nobelovu cenu za literaturu dostal písničkář Bob Dylan, autor desítek slavných písní, které jiné umělce inspirují dodnes, a mnozí si je předělali k obrazu svému. I v 90kách vzniklo několik veleúspěšných coververzí Dylanových písniček. No a ty si právě teď zahrajeme. Budou od Gánu, Roberta Palmera, UB40 a od Stoneů.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.
2: 3 ve 3.

0: Originály písní, které jsme si dneska dali jako 3 ve 3 na Hitrádiu 90, vznikly v 65., 67. a 73. roce a všechny je původně naspíval jejich autor Bob Dylan. Od jehož ocenění Nobelovkou je to právě dneska 10 let. Like a Rolling Stone dostali v 90. znovu do hitparád The Rolling Stones, I'll Be Your Baby Tonight, Robert Palmer a UB40, no a Knockin' on Heaven's Door, Guns N' Roses.
1: 3 ve 3 na Hitrádiu 90.
2: Chlinu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号。
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: 90. Nejlepší.

Tohle je ta, do které jsem se v 90. zamiloval, když zpívala Baby Baby. Teď jsme si od ní, od Amy Grant, zahráli na Hitrádiu 90. další úspěšnou věc Every Heartbeat. 3 miliardy to stálo a 18 let to trvalo, než se dal průmyslový palác na pražském výstavišti znovu dohromady po ničivém požáru levého křídla kvůli omylem zapnutému vařiči na zubařském veletrhu. Do neděle probíhaly dvoutýdenní komentované prohlídky a o nadcházejícím víkendu se brány toho zrekonstruovaného průmyslového paláce otevřou všem zájemcům zdarma mezi 10. a 18. hodinou. Tak to, když tak zahrňte do svých víkendových plánů.

0: Hit Radio 90.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
3: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. irisatelier.cz. Merch pro každého.
4: Objevte nový Dongfeng Mage. Moderní SUV, nabité technologie, s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mage s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
6: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. bílápastelka.cz.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Ať už teď od Renaty na Hit Radio 90 uslyšíte cokoliv, tak pamatujte, things can only get better. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zdržíte se na dálnici D1 na příjezdu do Prahy, kde na 15. kilometru havaroval kamion. Blokovaný je jeden pruh a kolona je na 20 minut. Dopravní omezení vám sebere 15 minut od 108. kilometru na D1 ve směru do Brna. Pozor, dejte na dálnici D5 na 55. kilometru směrem od Rozvadova na Prahu, kde do pravého pruhu z Krajnice zasahuje nepojízdný kamion. A na hlavním tahu z Chomutova na Prahu u Postoloprt bouralo osobní auto s nákladním, projíždí se kyvadlově se zdržením v obou směrech. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
5: Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penalti.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: Počasí. Postupně přibývá oblačnost a místy se objeví déšť nebo přehánky, s čímž teda musíme počítat vlastně až do zítřejšího odpoledne. Nejnižší noční teploty v Čechách 10 až 6, na Moravě a ve Slezsku mezi 6 a 1 stupněm, nejvyšší denní 12 až 18.
14: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Vstává někdo z vás teprve teď, třeba kvůli tomu, že jde na noční, no tak by to chtělo snídaně, ne? U Tiffanyho.
14: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Tohle hvězdné spojení pomohlo vybrat peníze pro hladovějící děti. Oficiálním singlem nadace Comic Relief pro rok 95 byla právě krásná píseň Love Can Build a Bridge, kterou teď na Hitrádiu 90 předvedli Cher, Nene Cherry, Chrissy Hines Pretenders a na kytaru hrající Eric Clapton. Za chvíli hvězdné duo Erosa Tina a předtím taky Lighthouse Family.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firma na zážitky.cz.
8: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
9: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Tak už se zase blíží to naše víkendové působení na všech hitrádiích v rámci retro víkendu. Bude to už v tomto týdnu, kdy ty nejlepší devadesátky představíme jo

ostatním posluchačům na všech hitrádiovských FM-kových frekvencích. A samozřejmě, že budeme rovnou i něco rozdávat, konkrétně vstupenky na koncert Ronana Keatinga, jednoho z největších devadesátkových hezounů, kteří ale umí zároveň napsat a zaspívat skvělou písničku, což dokázal jak v Boyzone, tak potom i solově. No ale teď už si na Hitrádiu 90 dáme čtveřici, která to dokazuje už 50 let. U2.

0: Láska může samozřejmě vypadat jakkoliv, no a dáma, která se mnou sdílí lásku k filmu, i když teda ne vždy, asi nejznámější a nejostřejší česká filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová dneska slaví 70. Tak se připojujeme k přání všeho nejlepšího a za chvíli na Hit Rádio 90 posíláme i pusu od Síla.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Už půl hodiny koukáš na cizí lidi, jak večeří.
10: Ale tohle vypadá dobře.
9: Hele, a co si dát dneska náš vlastní zážitek?
10: Wow, tak tohle je rozhodně lepší než scrollování na mobilu.
9: Vypněte obrazovku.
11: Restaurant Week přináší od 13. října do 18. listopadu výjimečná menu v desítkách restaurací v Praze, Brně a Ostravě.
9: Rezervace na restaurantweek.cz.
12: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
13: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
12: Minizo, kola taky, zábavy je tady mraky.
13: Smích a hry a primaden, na Berchtold zas pojedem.
14: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
12: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
15: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví Spomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví-spomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
16: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
17: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
18: 90 jsou zpátky.
19: Hit Radio 90.

0: Jedinečný hlas Michaela Boltna právě teď dospívává na Hit Radio 90 hit How Can We Be Lovers. Máme přesně 4 minuty před 17. Je čas na aktuální informace. Za chvíli Lucie s přehledem zpráv, ale ještě předtím doprava. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Zdržíte se na D1 na příjezdu do Prahy, kde na 15. kilometru havaroval kamion, blokovaný je střední pruh a kolona je na 45 minut. Kvůli omezení necháte 15 minut na dálnici D5 od 80. kilometru ve směru na Prahu. Dopravní omezení vám sebere 15 minut také od 106. kilometru na D1 ve směru do Brna. Na 110. je zavřený pravý pruh kvůli opravám dopravního značení. A pozor, dejte na dálnici D10 od Prahy na Turnov. Na 64. a 5. kilometru leží v jízdním pruhu plastová vana. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
2: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
3: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
4: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
5: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: Aquapalace Praha hlásí podzim na vlně zábavy.
9: Máme pro vás bezvaplán.
8: Užijte si mořské vlnobytí a sjeďte si tobogán.
9: První, druhý, klidně třetí.
8: Máme i skluzavky pro malé děti.
9: V divoké řece si udělejte třeba selfiečko.
8: Prostě si užívejte, u nás je pořád zábava i teplíčko.
9: Aquapalace Praha.
8: Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Sněmovna může opět jednat až do noci. Na druhý pokus to prosadila vládní koalice. První byl neúspěšný, anuloval ho ministr a poslanec za ANO Metnar kvůli nefungujícímu hlasovacímu zařízení. Lídr pražského STAN Petr Hlaváček chce příští týden nastínit podobu dojednávané pražské koalice a pokračovat podrobnějším jednáním s vybranými partnery. Řekl to po dnešním jednání týmu STAN a Pirátů a týmu Prahy sobě. Jako první včera proběhla schůzka ze Spolu. Francouzští studenti ráno obnovili blokády před dalším celostátním dnem demonstrací. V sobotu se v zemi konají protesty proti zdražování, ke kterým by se mohli připojit i studenti se svými požadavky. Papež Lev 14. je v nemocnici. Podstoupí tady ještě dnes operaci, při které mu odstraní plicní uzel. Pro 71-letého papeže se jedná o první větší zdravotní problém od nástupu do čela katolické církve loni v květnu. Kvůli operaci zrušil audience do 20. října.
2: Počasí. Postupně přibývá oblačnost, místy by se mělo objevit déšť nebo přehánky a podobně by to mělo vypadat i v noci a zítra dopoledne. Odpoledne pak bude postupně místy až polojasno. Nejnižší noční teploty v Čechách 10 až 6, na Moravě a ve Slezsku 5 stupňů chladněji, nejvyšší denní pak mezi 12 a 18 stupni.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Sting právě dneska ohlásil další koncerty ve Vegas na březen a říjen příštího roku. V sobotu to půjde do prodeje, kdybyste někdo měl náhodou zájem, ale Sting velmi často jezdí k nám do Česka a ještě častěji ho máme na Hit Radio 90. Třeba právě teď.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Mike Rutherford z Genesis a jeho mechanici potřebují zázrak, jak jsme teď slyšeli, no a my na Hit Rádiu 90 potřebujeme další filmový hit v 17:30. Dneska bude z jednoho skvělého českého filmu Jana Sviráka, který měl premiéru právě v tento den, 13. října v roce 1994. Modří už asi vědí. Do té doby Metallica, Erasure a Backstreet Boys.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
3: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
2: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
4: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.

listen to my SMS.

0: Tohle byl náš dnešní filmový hit 17:30 na Hitrádiu 90. Vzhledem k tomu, že je to dnes 32 let od premiéry Jízdy Jana Sviráka, ve které hit Mám jednu ruku dlouhou od Buty zazněl, jak jistě víte. No a teď taky ještě aktuální informace od kolegyně. Doprava.
1: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Nehoda nákladního auta vás přibrzdí na pražském okruhu u Černého mostu směrem k D10. Neprojedete pravým pruhem, kolona je na 20 minut a začíná na úrovni hradecké D11. 20 minut necháte před nehodou na D1 ve směru z Prahy na Brno, která se řeší na 39. kilometru. Dopravní omezení vám sebere 15 minut od 106. kilometru na D1 ve směru do Brna. Na 110. je zavřený pravý pruh kvůli opravám značení. A zpozorněte na D6 na 39. kilometru směrem od Karlových Varů na Prahu, kde stojí porouchané osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu a krásný večer.
2: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
3: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Fervolt Elektro. Vaše jistota v elektřině. Rozvaděče, zásuvky, jističe i pojistky, kabel sem a kabel tam. Fervolt pomůže rád i vám. Když se něco pokazí, Fervolt všechno napraví. Od zapojení po revize Fervolt nedopustí žádné krize. Fervolt Elektro. Proud, co drží pohromadě. Fervolt.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
13: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata od garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Reponeo.
14: No já jsem úplně vorosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
13: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
14: Cože?
13: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Reponeo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponeo.cz.
15: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
1: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
2: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
1: To musím mít!
2: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
1: tak Mironet! Klikni!
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Tati, kdy bude levnější benzín?
6: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
7: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
0: Hit Radio 90.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, vousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. A NGRI, BARDS.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Zlato, co máš dneska v plánu?
6: No přece všechno.
7: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
8: Proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.

program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky non-stop. This ain't no disco.

0: Hit Radio 90. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
3: Lázně Vráž u Písku.
2: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
3: Lázně Vráž u Písku.
2: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
3: Lázně-vráž.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Tati, kdy bude levnější benzín?
7: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
8: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
14: Fervolt Elektro. Vaše jistota v elektříně. Rozvaděče, zásuvky, jističe i pojistky, kabel sem a kabel tam. Fervolt pomůže rád i vám. Když se něco pokazí, Fervolt všechno napraví. Od zapojení po revize Fervolt nedopustí žádné krize. Fervolt Elektro. Proud, co drží pohromadě. Fervolt.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Oh Barbie, let's go party. Jsou zpátky.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Sakra!
4: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Tomas Arsov.
6: Objevte péči o vlasy, pleť i tělo. Nakupujte na arsov.cz.
5: Tomas Arsov, péče, která dělá radost.
7: Hit Radio 90.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
3: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
4: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vaření je strašné. Jako fakt strašné.
10: Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
11: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
12: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
13: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
14: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
15: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
16: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
17: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
18: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
19: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
20: Tak nečekejte, jezděte!
21: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
22: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
23: Více na kopecký.cz.
24: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: firmanazážitky.cz.
7: Franto, co pa všechno se dá sušit?
8: Ovoce, houby, bylinky i maso.
7: A tvůj Bůček?
8: Ten už nestihneš.
9: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
10: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90. 90. Non-stop.
1: Nejdřív myšlenka, pak oblečení, které má co říct. V Iris Atelier měníme nápady v merch. Výšivky i potisky od jednoho kusu. Pro malé i velké projekty. Zařídíme vše od textilu až po branding. Osobně v Praze i po celé České republice. irisatelier.cz. Merch pro každého.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
6: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
7: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
7: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.